0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Zemi zpovzdálí, a to hodně zpovzdálí. NASA má totiž kameru umístěnou v hlubokém vesmíru, která naši planetu snímá pořád, den za dnem, jako nejtrpělivější fotograf všech dob. A na těch snímcích se děje něco kouzelného. Protože osa rotace Země je nakloněná, zdánlivá poloha kontinentů se v průběhu roku posouvá. Jak popisují odborníci z NASA, během ročních období se mění to, co je z dálky vidět nejvíc, jak se planeta vůči kameře natáčí. Takže Země nám v tom hlubokém vesmíru vlastně pomalu pokyvuje hlavou. Někdy se předvádí severní polokoulí, jinde přijde na řadu ta jižní. A z jednoho naklonění osy máme celý kalendář, roční období i důvod, proč se v lednu těšíme na červenec. Tak si dnes zamávejte nahoru, možná vás právě někdo fotí.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoomrádia a Huči Kuči Tance. HBO Max nasadilo krimi thriller podle skutečných událostí Rukojmí v přímém přenosu a taky druhou řadu seriálu Cizinky Krev mé krve. Netflix nabízí italskou akademii Minerva a miliardová přetahovaná o Warner Bros. Discovery se posunula. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: This is Fred Heckman, and you're listening to WIBC Radio.
1: Fred, you're driven, a family man.
2: Hi.
1: With a deep desire to be the very best.
0: And that's My Town Indy.
3: Nice show, Fred.
0: Thank you. This is Fred Heckman speaking.
4: My name's Tony Caritzis.
5: I got a 12-gauge sawed-off shotgun wrapped around a man's neck.
4: I'm a mad, mean motherfucker. And if anyone makes a move, he will die right here.
6: Na HBO Max naskočil seriál American Hostage, tedy Rukojmí v přímém přenosu, a odehrává se z velké části ve vysílacím studiu. Píše se rok 1977 a v Indianapolis se odehrává jeden z nejbizarnějších kriminálních případů americké historie. Tony Caritzis, muž přesvědčený, že ho okradla hypoteční společnost, přijde do kanceláře svého makléře, přiloží mu k hlavě brokovnici a klade si jedinou podmínku. Chce promluvit v rádiu. Volba padne na Freda Heckmana, nejoblíbenějšího zpravodajského reportéra ve městě, tedy na hlas, kterému místní věří. A Heckman se ocitne v pozici, o které nemluví žádná učebnice žurnalistiky. Když únosce pustí do éteru, uklidní situaci a možná zachrání rukojmímu život. Zároveň ale pachateli přidá nejvzácnější komoditu, jakou v té chvíli může mít. Publikum celé Ameriky. Celá akce trvala 63 hodin. Heckmana hraje John Hamm a Caritzise si střihl Giovanni Ribisi. Za seriálem stojí Sean Ryan, autor Nočního agenta, režie se ujali skvělý Adam Arkin a Nina Lopez Corrado. Tento příběh je natolik silný, že ho Hollywood odvyprávil už po čtvrté. Nejdřív dokument, pak hraný podcast, ve kterém už účinkoval Hamm, loni film Gus Van Santa s Billem Skarsgårdem a teď osmidílná série. Caritzis by měl zřejmě radost, protože on chtěl přesně tohle, aby ho bylo slyšet. Rukojmí v přímém přenosu najdete nyní na HBO Max.
7: Why don't you let me take some calls?
8: Get what you're owed, Tony.
9: They're trying to frame you.
0: Can we get some less provocative people calling in?
10: These are the least provocative calls. Everybody else wants him to kill Dick.

0: qualcuno pensa che questo sia un riformatorio. Scegliete questa scuola per la carriera, ma è la scuola che sceglierà voi.
1: Na Netflixu dnes startuje nový italský seriál Akademie Minerva a je to teenagerské drama z prostředí, kde slovo rebelie stojí opravdu hodně. Děj se odehrává na vojenském liceu v Neapoli, tedy ve škole, která jakoby vypadla z jiného století. Budíček za rozbřesku, vlajky a trumpety, žádné mobily, žádné civilní oblečení a vedle běžných předmětů se tu učí vojenská taktika a šerm. Milostné vztahy jsou zakázané a každé porušení řádu má svou cenu. Mezi kadety se objeví Salvo, klub z dětského domova, který se do téhle pevnosti disciplíny nedostal, protože by toužil po uniformě. Přišel zjistit pravdu o svém nejlepším kamarádovi, který ze školy bez stopy zmizel. Vedle něj potkáme Vincenza, jenž se zoufale snaží dorovnat kariéru svého otce, a rozmazlenou Kamilu, kterou do Neapole poslala rodina z Milána jako nápravné opatření. Za kamerou stál Ivan Silvestrini, který dovedl k úspěchu italský fenomén Mare Fuori. Škola Minerva sice neexistuje, ale inspirace je jasná. Její slavná neapolská Nunciatella, jedna z nejstarších vojenských škol na světě. Natáčelo se navíc v barokním královském paláci v Portici, takže kulisy vypadají spíš jako zámek než jako kasárna. Osmidílnou Akademii Minerva najdete nyní na Netflixu.
2: Un anziano deve prendersi cura della sua matricola dall'inizio alla fine.
3: Lo so che cosa state pensando. Ma dove sono finito?
4: Certe persone sono predisposte a infrangere le regole.

0: have to go.
1: They're looking for me, not you.
0: I'll die before I let them take
1: you. That's what I'm afraid of. You have a war to fight.
2: Na HBO Max se rozjela druhá řada seriálu Cizinka Krev mé krve, tedy prequel k romantické ságě, která na jaře po 11 letech skončila a fanoušci se rozloučili s Jamiem a Claire. Prequel má za úkol vysvětlit, odkud se oba vzali. Sledujeme tedy paralelně dva milostné příběhy. Ve skotské Vysočině 18. století se do sebe zamilují Brian Fraser a Ellen McKenzie, tedy budoucí Jamieho rodiče. Jenže jejich vztah je zakázaný a Ellenini bratři mají s rodinným majetkem i s ní samotnou docela jiné plány. Druhá linka se odehrává v Evropě po první světové válce, kde se Julia a Henry, budoucí rodiče Claire, nešťastnou náhodou propadnou kamenným kruhem do minulosti. A právě tady druhá řada navazuje. Henryho stojící kameny znovu odnesou pryč, takže Julia zůstává v cizím století úplně sama, k tomu s novorozeným synem. A Henry má před sebou cestu zpátky, která ho stojí nejen síly, ale i duševní zdraví. Do toho všeho přijde rok 1715 a první jakobické povstání, takže zatímco se obě dvojice snaží dát dohromady své vztahy, Skotsko se jim pod nohama mění v bitevní pole. Druhou řadu Cizinky Krev mé krve najdete nyní na HBO Max.
1: We came through the stones by accident. We've been trying to get back ever since. Henry somehow went through without me and the baby.
0: I'm not supposed to be here. I'm not supposed to be here.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Co nejlépe hodnoceného přibylo v posledních 2 týdnech na streamingu? Apple TV Plus přidal australsko-americký thriller Pohřešovaná. Operátor tísňové linky přijme zoufalý hovor od dospívající dívky a začne být přesvědčený, že slyší svoji dceru, která zmizela před lety. Od té chvíle už ho nic nezastaví. Na Apple se rozjela 6. řada špionážního seriálu Slow Horses. Gary Oldman jako Jackson Lamb, nejodpudivější a zároveň nejlepší šéf britské rozvědky, a jeho parta odepsaných agentů jsou tentokrát na útěku. Diana Taverner je zatáhne do smrtelně nebezpečné hry o pomstu a do Slow House se po letech vrací agentka Sid Baker, o které si všichni mysleli, že je dávno mrtvá. Sezóna vychází rovnou ze 2 románů Mika Herona, bude to pěkně našťouchané. Disney Plus nasadil 2. řadu korejského seriálu Made in Korea. Jižní Korea 70. let, muž, který je přes den agentem tajné služby a v noci nebezpečným podnikatelem, a prokurátor, který ho chce za každou cenu potopit. Ve 2. řadě se Bík dostal blíž k moci a s ní i k soupeři, který má vlastního vlivu na rozdávání. Na HBO Max se rozjela 2. řada prequelu Cizinka krev mé krve. 2 dvojice, 2 století a kamenný kruh, který je zase rozdělí. Ke všemu vypukne jakobické povstání a Skotsko se mění v bitevní pole. Netflix má 4. řadu antologie Monstrum, tentokrát s příběhem Lizzie Borden. Poprvé stojí v centru téhle série žena, respektive 2. Potlačovaná dcera zámožné novoanglické rodiny a její vzpůrná služebná utíkají z domu plného ponižování do fantazii o sexu, moci a pomstě. Rok 1892, sekera a soud, který skončil s proštěním viny. Hrají Ella Beatty, Vicky Creeps, Charlie Hunnam nebo Rebecca Hall. Na Netflixu najdete taky 5. řadu izraelské Faudy. Odehrává se 2 roky po útocích ze 7. října a traumatizovaný Doron se přes neschválenou odvetnou misi v Marseille dostane do operace v hlubokém utajení a do závodu s časem, aby zabránil dalšímu útoku. Prime Video rozšiřuje svět Reachera. Seriál Neagle sleduje soukromou vyšetřovatelku z Chicaga a bývalou kolegyni Jacka Reachera z vojenské policie. Když její starý kamarád zemře při podezřelé nehodě, jde si pro viníky sama. V hlavní roli Maria Stan a Alan Richardson se tam mihne taky. A na závěr lahůdka na Sky Showtime, dokument Epic Elvis Presley in Concert. Baz Luhrmann poskládal z nově nalezených záběrů největší hity, unikátní materiál ze zákulisí a portrét člověka, nejen ikony. Tohle si nenechte ujít, je to fakt skvělé. Tolik k nejlépe hodnoceným novinkám na streamingu za poslední 2 týdny. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Na Apple dorazí Bratři a Prime Video zase hraje na city s Hypotézou lásky. Jsme nesmírně rádi, že jste součástí naší rodiny a pravidelně ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: Štandardne sa pozrieme na cestu na asfalt, vidím tam 13 nehôd, jedna diaľničná D35, kilometre 154,5, smer na Olomouc, Morány, okres Pardubice. Inak všetko po starom, to poznáš. Hlavne jazdi pomaly s rozumom. Pridekni ste kraj na zemi, natankuj si, dneska je nafta zlavnená, 50 halerov a to sa opatí.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: A rok 93, klasika Sibylla.

Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
5: Zun.

Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: dní na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777 144 177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatch.

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zone Rádia a Huči Kuči Tance. Na Apple TV Plus se dnes představí Matthew McConaughey a Woody Harrelson jako bratři. Prime Video předestírá Hypotézu lásky a Criterion vydal super milý snímek Nová vlna. Taky se potvrdilo, že World War Z dostane svůj sequel Brad Pitt se vrátí. Vážně, těžko se tomu věří, ale opravdu. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: are you really Matthew McConaughey?
1: Yes, I am.
2: Would you sleep with my girlfriend?
1: No, I will not.
2: Can I tell people that you did?
1: No, you cannot.
3: They asked me why you wanna ride around.
4: Greetings, McConaughey!
5: Is that Woody?
2: What the hell are you doing here?
1: I just needed time to decompress. Decompress for what?
6: How is it that someone who lives with three women knows so little about women?
7: Honestly, you can be very confounding as a gender.
8: Na Apple TV Plus dnes startuje nový komediální seriál Jako bratři a hraje v ní dvojice, kterou spolu vídáme na plátně už dobrých 30 let. Matthew McConaughey a Woody Harrelson si tentokrát zahráli sami sebe, tedy skoro. Jejich celoživotní přátelství se rozsype ve chvíli, kdy vypluje na povrch desítky let staré rodinné tajemství. Možná nejsou jen kamarádi, ale doopravdy bratři. Woody mu se zrovna rozpadne dceřina svatba, tak zbalí celou rodinu a vyrazí na další pobyt na Matthew Ranch do Austinu. Co mělo být klidným restartem, se rychle zvrtne, protože Matthewova matka, kterou hraje Holland Taylor, ta příšerná matka se sitcomu 2,5 chlapa, se omylem podřekne. A zatímco Woody obrací ranč vzhůru nohama, aby se dopátral pravdy, Matthew řeší docela jinou krizi identity, zvažuje totiž kandidaturu na guvernéra Texasu. Nejlepší na tom je, že si to nevymysleli scénáristé. Celé to prý začalo v Řecku, kde Matthewova máma utrousila směrem k Woodymu větu, že znala jeho tátu. A nechala za slovem znala tak výmluvnou pauzu, že si toho všiml celý stůl. Pak už jen stačilo dopočítat data. Woody by test DNA udělal hned, Matthew se do toho nijak nehrne. Za seriálem stojí David Wes Reed a Lee Eisenberg. Režie se ujal Jason Weiner a vedle hlavní dvojice se objeví Natalie Martinez nebo Brittany Ishibashi. Komediální sérii Jako bratři najdete ode dneška na Apple TV+.
9: We're going deep today, huh?
10: This is all very dramatic.
11: Of course I'm dramatic, I'm a dance queen.
12: You know.
13: Oscar winner, Oscar, what do you call it when you don't?
14: Nominee.
15: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Je to bomba. Paramount konečně rozhýbal pokračování World War Z, tedy Světové války Z, můj totálně zamilovaný zombie horor. Brad Pitt podepsal návrat do role Garyho Lanea a režie se ujme Edward Berger, tedy muž, který natočil Na západní frontě Klid a konkláve. Na tohle pokračování čekám nejen já 13 let. Původně ho měl točit Španěl Bayona, pak z toho sešlo. O pár let později o projektu vyjednával David Fincher, ale když začal bobtnat rozpočet, odešel i on a studio celou věc odložilo. Pitt to ale zjevně vážně nevzdal a teď dostal to, co celou tu dobu chtěl. Scénář píše Brit Dennis Keely, autor konspiračního seriálu Utopia a držitel ceny Tony. Nicméně o ději se zatím neví lautr nic. Zajímavé je, jak k tomu Berger vlastně přišel. On a Pitt spolu právě dotočili psychologický thriller The Riders pro studio A24 a podle Deadline si na place sedli natolik, že mu Pitt začal Světovou válku Z rovnou nabízet. Když si vzpomeneme na jedničku, je to docela odvaha. Tam se přetáčelo celé třetí dějství. Rozpočet přelezl 200 milionů dolarů a stejně to nakonec vydělalo přes 500 miliardy a Světová válka Z se stala nejvýdělečnějším zombím filmem vůbec. Datum premiéry ani obsazení zatím Paramount neoznámil. Breda Pitta ale uvidíme dřív, zítra do kin vstupuje trailer o přežití v srdci divočiny a v zimě se zase můžeme těšit na jeho fixéra Cliffa Boothe v režii Davida Finchera.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít Danska tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Science tells us that molecules will stay in motion until they find a match. Stop staring at him. Don't be weird.
1: Na Prime Video dnes přistála co? Romantická komedie Hypotéza lásky. Adaptace bestselleru Ellie Hazelwood, který se na seznamu New York Times držel pěkně dlouho a na knižním internetu má svoji vlastní armádu faninek. Olive je doktorantka, která má život naplánovaný přesně jako laboratorní protokol. Jenže když zjistí, že se její nejlepší kamarádka zamilovala do kluka, o kterého měla zájem ona sama, potřebuje rychle dokázat, že je dávno jinde. Tak políbí prvního muže, který vstoupí do cesty. Smůla jen, že je to Adam Carlsen, nejobávanější profesor z její katedry. Z toho nešťastného polibku se vyklube falešný vztah s pravidly, hranicemi a oboustranně výhodnou dohodou. A jak už to v tomhle žánru bývá, čára mezi divadýlkem a skutečností se začne rozmazávat. Olive hraje Lily Reinhardt, nepřístupného profesora pak Tom Bateman. Režie se ujala Claire Scanlon, která natočila i netflixovskou romantickou komedii To zařídíme a má za sebou i epizody Kanclu nebo Brooklyn 99. Hypotézu lásky najdete nově na Prime Video. Pokud dneska hledáte něco hlubšího, musíte zajít do kina.
2: Dr. Evil.
3: Olive Smith.
4: I accept your proposal.
3: To deceive your friend into believing that I'm your love interest.
5: Sounds really bad when you put it like that.
3: Stanford may not be renewing my grant. They consider me a flight risk. A serious girlfriend might change their minds.
5: So we're fake dating. Sorry.
3: I have another meeting now.
5: Okay.

0: dráhách má plnou hlavu revolučních nápadů a nulové zkušenosti. Tak vyrazí s malinkým štábem do pařížských ulic a bez pořádného scénáře začne točit U konce s dechem. K ruce má dva herce, naprosto neznámého Jeana Paula Belmonda a obezřetnou Američanku Jean Seberg, která má za sebou hollywoodskou zkušenost a tohle jí přijde jako organizovaný chaos. Godarda hraje Julien Marbeck, Belmonda Aubrey Dalin a Jean Seberg si zahrála Zoe Deutsch. Kameraman David Chambier točil černobíle v poměru stran 1,37:1, tedy tak, jak se snímalo tenkrát. Linklater, který sám celý život natáčí filmy tak trochu po svém, napsal tedy milostný dopis jednomu filmovému rebelovi od druhého. A hlavně je to vtipné. Ten pocit, kdy je člověku 20, nemá peníze ani povolení a je si naprosto jistý, že to celé dělá správně, málo kdo natočil tak přesně. Criterion vydává novou vlnu jako dvoudiskovou edici schválenou režisérem s novým 4K masterem pod dohledem Linklatera a kameramana Chambier. Na 4K Ultra HD disku je film a na Blu-ray bonusy. A těch je slušná porce. Nový audiokomentář Linklatera, dokument z natáčení, rozhovory s režisérem i herci, audiovizuální esej o skutečných lidech, které film zobrazuje, Linklaterův manifest sepsaný před zkouškami a k tomu výběr trailerů k filmům francouzské nové vlny. Novou vlnu najdete nyní na criterion.com.
1: Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue.
2: On n'aura jamais Jean Seberg.
3: I never even said that I'd do the picture.
4: Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne. Hein?
5: Allez, entrons dans l'histoire du cinéma.
6: Go.
7: Moteur, Raoul. Moteur, Raoul.
8: Moteur, Raoul.
9: Moteur, Raoul. Moteur.
10: En deux semaines, on a eu 8 demi-journées de travail.

0: Oproti letním titulům se zářijovým premiérám daří. Mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů v kinech. Začnu u nejhlasitější novinky. Zack Cregger, tedy muž, který natočil Weapons, se pustil do videoherní legendy a jeho Resident Evil sleduje jedinou noc v Raccoon City. Obyčejný kurýr v podání Austina Abramse veze zásilku do města, které se zrovna propadá do chaosu po úniku viru. 90 minut žádné vysvětlování, jen improvizace a útěk. Úplně jiná poloha, za to možná nejsilnější film v programu kin. Francouzský Opuštěný rekonstruuje posledních 11 dní života učitele Samuela Pettyho. V roce 2020 otevřel ve své třídě debatu o svobodě slova, ukázal žákům karikatury s Charlie Hebdo a spustil tím lavinu nedorozumění a dezinformací, kterou už nikdo nezastavil. Vincent Garon natočil obžalobu institucí, které selhaly. Z Berlinále dorazilo do kin historické drama Rose se Sandrou Hiller, která si za svůj výkon odvezla stříbrného medvěda. Po 30-leté válce se v odlehlé německé vesnici objeví voják, který tvrdí, že je dědicem opuštěných pozemků, jenže přišel pod cizí identitou a vydává se za opačné pohlaví. Vizuálně hypnotický film. Z Kolumbie je v kinech Poeta, dramedy je oceněná v Cannes. Oscar je neúspěšný básník a profesionální ztroskotanec, bydlí s matkou a když zrovna necituje sám sebe, potácí se opilý po Medellínu. Nabídka mentorovat mladou studentku je jeho poslední šance. Absurdní komedie s řezavou ironií. Životopisné drama Tony vypráví o 19-letém Anthony Bourdainovi. Nedostane spisovatelské stipendium, tak jede na letní brigádu do restaurace s mořskými plody a poprvé vstoupí do profesionální kuchyně. Hluk, dřina, ostrý humor a parta lidí, která ho konečně někam zařadí. Dominik Sessa v hlavní roli Antonio Banderas po jeho boku. Fanoušci jihokorejského žánru pozor, Hong Jin-na se vrátil do kin s filmem Hope. Ve vesnici Hope Harbor dochází k sérii násilných incidentů a lovci, kteří po neznámém tvorovi jdou, se postupně mění v kořist. Z domácí produkce je v kinech dramedie Léčivé účinky sebeklamu podle hry Erika Emanuela Schmidta. Nobelista žije v luxusním srubu uprostřed lesů, aby unikl lásce a popřel její sílu. Užívá si, ale taky se topí v osamělosti. Českou stopu doplňuje také Cole. Adam má kariéru, rodinu i respekt okolí. Jenže jeho slabost pro videohovory se sexuálním podtextem spustí během jediného odpoledne lavinu veřejného opovržení prakticky v reálném čase. A pro filmové fančmekry se vrací do kin krátký film o lásce Krištofa Kieslowského z roku 88. Meditace o dvou podobách lásky, té tělesné a té platonické. Ze světa dokumentu bodují v kinech dvě položky. Helena Třeštíková předkládá 50 let sbíraný časozběrný portrét Báry Basikové. A taky Oasis Don't Look Back in Anger mapuje návrat bratří Gallagherů na turné Oasis Live 25, včetně jejich vůbec prvního společného rozhovoru po více než 20 letech. A na závěr vaši pidižvíci. Francouzská animovaná dívka v oblacích posílá 10letou Providence a její mluvící morče zachránit svět fantazie kouzelným perem, které mění představy ve skutečnost. A Kojot vrací úder konečně dává Kojotu Wildovi to, co si zasloužil, právníka. Wilda žaluje Akme za všechny ty výrobky, co mu explodovaly v rukou a z absurdního případu se stává velkolepá honička. Tak to jsou nejlépe hodnocené tituly v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: S4 stavební.
3: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
2: S4 stavební.
3: Více na www.s4stavební.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Už jste slyšeli
5: o Zero Trust Architecture?
4: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
4: Penetrační test. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do galaxie, které se říká Větrník, tedy M101. Rentgenová observatoř Chandra tam podle NASA objevila pořádně podivné objekty. Vydávají rentgenové záření o nezvykle nízké energii, ale zároveň září ultrafialově tak intenzivně, až se astronomům svítí oči. Je to kombinace, kterou nikdo nečekal. Něco jako když vám někdo zašeptá a zároveň zakřičí. A teď to nejlepší. Vědci si myslí, že podobné objekty, nalezené i v dalších galaxiích, by mohly pomoct vyřešit hned dvě dlouholeté kosmické záhady najednou. Dvě za cenu jedné, to je ve vesmírném výzkumu skoro výprodej. Mimochodem, Větrník je od nás 21 milionů světelných let daleko, takže to světlo cestovalo déle, než existuje lidstvo, a stejně dorazilo přesně na čas. Vesmír má překvapivě dobrou docházku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: What do you got here?
2: That was delivered by a messenger this morning.
1: What's this about?
2: He's here.
3: V neděli 16. září 1984 se na stanici NBC rozjíždí nový seriál. Dvouhodinový pilot Miami Vice představuje první show, která vypadá opravdu nově a odlišně od doby, kdy byla vynalezena barevná televize. Sexy policejní detektivy v utajení, okoplé do luxusních obleků pastelových barev s tričkem, představují Don Johnson a Philip Thomas, pro které je Miami Vice kariérním průlomem.
4: Yo, my man, look, we want to talk to you about a little business.
1: Why you want to talk business? I'm no business man, I'm a ladies man.
3: Za soundtrackem stojí český emigrant Jan Hammer. Jeho hudební téma Miami Vice se vyšplhá na první příčku hlavní americké hitparády. Stane se jedinou televizní instrumentálkou, která dosáhne takového úspěchu, a Hammerovi vynese dvě ceny Grammy. Kromě nestandardních policejních procedur přináší tento detektivní seriál mánii po Vice stylu a ovlivní pánskou módu nejen ve státech. Show výrazně čerpá z kultury New Wave a přináší revoluční integraci současného popu a rocku do děje. A díky tomu bude každá epizoda Miami Vice připomínat dlouhé hudební videoklipy.
5: The women, the cars, the action. When it comes to Vice, you can't resist Miami Vice.
4: I love it.
1: What are you trying to say, pal?
4: Let's check it out.
0: Powerplay.

0: Rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se bavíme o magnetických polích, a to ne těch na ledničce. Astronomové dlouho věřili, že stačí, aby exoplaneta obíhala v obyvatelné zóně. Jenže některé hvězdy jsou temperamentnější než naše Slunce a své planety doslova opékají v záření. A tak se ukazuje, že skutečným štítem je magnetické pole. Mezinárodní tým vědců v knize Observatoře Square Kilometer Array popisuje, jak by tahle obří síť radioteleskopů mohla magnetická pole u cizích světů skutečně zachytit. Jak uvádí Universe Today, klíčem jsou rádiové vlny z polárních září a slibnými cíly jsou ultrachladní trpaslíci, které radioastronomové sledují už desítky let. První vlaštovkou je planeta Beta Pictoris B, 63 světelných let odtud, s polem zřejmě pořádně silným. A možná objevíme i exoměsíce. Takže vesmír má taky svoje neviditelné deštníky, jen je zatím neumíme

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O zero trust architecture.
4: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan.
4: Endpoint detection.
5: Multifactor.
4: Penetrační test. Log management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: rcentru.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Další kamny. Jazzy J, you up.
1: Shake the Room, tahle nová lahůdka, na kterou si báječně zahopsáte na diskošce, dosahuje 19. září 93 prvního místa v britské hitparádě. A bude to jediný hit dua DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, kterému se podařilo opanovat Británii. Will Smith také kromě hudební kariéry pokračuje coby ústřední postava v úspěšné televizní show Fresh Prince, která ho, jak se říká, herecky udělala a která vstupuje do své čtvrté sezóny.
2: We got a couple new things jumping off on the show. Oh, the first episode is September 20th and it's a one-hour special, so you can't miss that. So much great stuff in there and I think everything is really going to gel this season.
3: Dark, hot, sweet.
4: Sit on my throne as the Prince of Bel-Air.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
3: Večeře, jak na pitevně.
4: Mami, já už nemám hlad.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do galaxie, které se říká Větrník, tedy M101. Rentgenová observatoř Chandra tam podle NASA objevila pořádně podivné objekty. Vydávají rentgenové záření o nezvykle nízké energii, ale zároveň září ultrafialově tak intenzivně, až se astronomům svítí oči. Je to kombinace, kterou nikdo nečekal. Něco jako když vám někdo zašeptá a zároveň zakřičí. A teď to nejlepší. Vědci si myslí, že podobné objekty, nalezené i v dalších galaxiích, by mohly pomoct vyřešit hned 2 dlouholeté kosmické záhady najednou. 2 za cenu 1, to je ve vesmírném výzkumu skoro výprodej. Mimochodem, Větrník je od nás 21 milionů světelných let daleko, takže to světlo cestovalo déle, než existuje lidstvo a stejně dorazilo přesně na čas. Vesmír má překvapivě dobrou docházku. Tak ať vám dnešek září víc v ultrafialovém, než v rentgenovém spektru, přátelé. Mějte se pozemsky.
5: Guess it must have been the rain.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Půli září roku 1985 vychází debutové eponymní album Morrissey Whiteovi, zakládajícímu členovi Earth, Wind & Fire. Po čtyřech letech hiátu, kdy se členové kapely zotavují z vyčerpávajícího tempa, se Morris rozhodl vydat solové album, aby znovu našel svou vlastní svobodu. Záměrně nenahrával v komplexu kapely, ale v Los Angeleském Soundcastle Studios, aby se vymanil ze setrvačnosti světa Earth, Wind & Fire.
2: Activity and the spirituality is all one. With my spirituality being together, I can more or less call upon my creativity.
1: Album produkoval sám Morris a obklopil se skvělými muzikanty. Od saxofonista Geralda Albrighta přes klávesáckou ikonu Jeffa Lorbra až po vokalistku Wanda Vaughn's The Emotions.
2: Every time I am able to accomplish something and create a reality from imaginary principle.
1: Kritici nebudou šetřit chválou. Guardian nazve album bujnou kolekcí taneční hudby a příležitostných balad se syntezátory, dokonalým programmingem bicích a vokály elegantními jako vždy. Album dosáhne na 12. místo v R&B žebříčku a 61. příčku v hlavní americké hitparádě. Nicméně Morris White bude zklamaný komerčním úspěchem a později se vyjádří, že Columbia mohla víc zapracovat na propagační kampani. Jak řekne, byl jsem více zraněný, než jsem kdy dal najevo. Přál bych si, abych natočil víc solových alb.
2: I find that that's something that verifies my faith.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost? Dost?

0: Oh yeah.
1: Spot. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz

0: Freeze, Mariposa. Hola, hola.
1: Zoom Radio.

0: repríze. No, tu načítam, že O2 odškodňuje zákazníkov za pondelnejší výpadok, masívny výpadok internetu. Takže pokiaľ, čo ja viem, si pozeral nejaké porno a spadol ti net, že si to nedopozeral, môžeš im napísať alebo, čo ja viem, zatelefonovať a oni ťa odškodňa. Záleží od tej škody, akú ti spáchali. Každopádne, každý zákazník dostáva automaticky poukaz na 200 korún českých a to zaoplatí. Škoda, že som u iného operátora, trošku ma to mrzí, ale mám kamoša, ten má sestrinicu a tam má O2, nevie o tom, tak jej zavolám a možno, že ten poukaz dostanem ja. Už to viete, vy čo máte O2, tak volajte, telefonujte a zoberte im love.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Je hotový igráček.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
8: Zuna.

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
6: Stroboskopická mucha!
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: Máme 8 hodín 30 minút presne, alebo 14.30, tak počúvaš repríze. Tu načítam, že cizinec ukradol na stavbe dálnice přes 200 litrov nafty. No a z Českej republiky byl vyhoštěn. Poprosím všetkých cizincov, nečurujte tú naftu, pretože sami jej máme málo. Ďakujeme.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Ja som tiež cizinec, ale nečurujem naftu.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do galaxie, které se říká Větrník, tedy M101. Rentgenová observatoř Chandra tam podle NASA objevila pořádně podivné objekty. Vydávají rentgenové záření o nezvykle nízké energii, ale zároveň září ultrafialově tak intenzivně, až se astronomům svítí oči. Je to kombinace, kterou nikdo nečekal. Něco jako když vám někdo zašeptá a zároveň zakřičí. A teď to nejlepší. Vědci si myslí, že podobné objekty, nalezené i v dalších galaxiích, by mohly pomoct vyřešit hned dvě dlouholeté kosmické záhady najednou. Dvě za cenu jedné, to je ve vesmírném výzkumu skoro výprodej. Mimochodem, Větrník je od nás 21 milionů světelných let daleko, takže to světlo cestovalo déle, než existuje lidstvo, a stejně dorazilo přesně na čas. Vesmír má překvapivě dobrou docházku. Tak ať vám dnešek září víc v ultrafialovém, než v rentgenovém spektru, přátelé. Mějte se pozemsky.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB

0: education was so important to us, it was sort of all that we really did know outside of music, and it was impressed on us that it was important.
1: Sister Sledge vstupují 8. září 84 do hlavní britské hitparády na 32. místě se znovu vydaným singlem Lost in Music. Není ale stejný jako před 5 lety. Single si totiž vzal do parády Nile Rodgers a představuje ho v novém remixu. Lost in Music bude mít větší úspěch než originál, když se vyšplhá až na 4. příčku a Sister Sledge získají stříbrnou desku za prodeje v Británii.
0: I would say the music thing was more recreation and it was fun.
2: Let's sample it. Ladies and gentlemen, Sister Sledge.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít dan z gatva.
6: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
6: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
7: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Na Apple TV Plus se dnes představí Matthew McConaughey a Woody Harrelson jako bratři. Prime Video předestírá Hypotézu lásky a Criterion vydal supermilý snímek Nová vlna. Taky se potvrdilo, že World War Z dostane svůj sequel Brad Pitt se vrátí. Vážně, těžko se tomu věří, ale opravdu. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Are you really Matthew McConaughey?
1: Because I am.
2: Would you sleep with my girlfriend?
1: No, I will not.
2: Can I tell people that you did?
1: No, you cannot. They asked me why you
3: wanna ride around. Greetings, McConaughey!
4: Is that Woody?
2: What the hell are you doing here?
1: I just needed time to decompress. Decompress with what?
5: How is it that someone who lives with three women knows so little about women?
6: Honestly, you can be very confounding as a gender.
7: Action! Na Apple TV Plus dnes startuje nový komediální seriál Jako bratři a hraje v ní dvojice, kterou spolu vídáme na plátně už dobrých 30 let. Matthew McConaughey a Woody Harrelson si tentokrát zahráli sami sebe, tedy skoro. Jejich celoživotní přátelství se rozsype ve chvíli, kdy vypluje na povrch desítky let staré rodinné tajemství. Možná nejsou jen kamarádi, ale doopravdy bratři. Woody mu se zrovna rozpadne dceřina svatba, tak zbalí celou rodinu a vyrazí na další pobyt na Matthew Ranch do Austinu. Co mělo být klidným restartem, se rychle zvrtne, protože Matthewova matka, kterou hraje Holland Taylor, ta příšerná matka se sitcomu 2,5 chlapa, se omylem podřekne. A zatímco Woody obrací ranch vzhůru nohama, aby se dopátral pravdy, Matthew řeší docela jinou krizi identity, zvažuje totiž kandidaturu na guvernéra Texasu. Nejlepší na tom je, že si to nevymysleli scénáristé. Celé to prý začalo v Řecku, kde Matthewova máma utrousila směrem k Woodymu větu, že znala jeho tátu. A nechala za slovem znala tak výmluvnou pauzu, že si toho všiml celý stůl. Pak už jen stačilo dopočítat data. Woody by test DNA udělal hned. Matthew se do toho nijak nehrne. Za seriálem stojí David Wes Reed a Lee Eisenberg. Režie se ujal Jason Weiner a vedle hlavní dvojice se objeví Natalie Martinez nebo Brittany Ishibashi. Komediální sérii Jako bratři najdete ode dneška na Apple TV+.
8: We're going deep today, huh?
9: This is all very dramatic.
10: Of course I'm dramatic, I'm a thespian. You know.
11: Oscar winner, Oscar, what do you call it when you don't?
12: Nominee.
11: Nominee.

0: Je to bomba. Paramount konečně rozhýbal pokračování World War Z, tedy Světové války Z, můj totálně zamilovaný zombie horor. Brad Pitt podepsal návrat do role Garyho Lanea a režie se ujme Edward Berger, tedy muž, který natočil Na západní frontě Klid a konkláve. Na tohle pokračování čekám nejen já 13 let. Původně ho měl točit Španěl Bayona, pak z toho sešlo. O pár let později o projektu vyjednával David Fincher, ale když začal bobtnat rozpočet, odešel i on a studio celou věc odložilo. Pitt to ale zjevně vážně nevzdal a teď dostal to, co celou tu dobu chtěl. Scénář píše Brit Dennis Keely, autor konspiračního seriálu Utopia a držitel ceny Tony. Nicméně o ději se zatím neví lautr nic. Zajímavé je, jak k tomu Berger vlastně přišel. On a Pitt spolu právě dotočili psychologický thriller The Riders pro studio A24 a podle Deadline si na place sedli natolik, že mu Pitt začal světovou válku ze trobnou nabízet. Když si vzpomeneme na jedničku, je to docela odvaha. Tam se přetáčelo celé třetí dějství. Rozpočet přelezl 200 milionů dolarů a stejně to nakonec vydělalo přes 500 miliardy a Světová válka Z se stala nejvýdělečnějším zombím filmem vůbec. Datum premiéry ani obsazení zatím Paramount neoznámil. Breda Pitta ale uvidíme dřív, zítra do kin vstupuje trailer o přežití v srdci divočiny a v zimě se zase můžeme těšit na jeho fixéra Cliffa Boothe v režii Davida Finchera.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: List 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
0: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Science tells us that molecules will stay in motion until they find a match. Stop staring at him. Don't be weird.
1: Na Prime Video dnes přistála co? Romantická komedie Hypotéza lásky. Adaptace bestselleru Ellie Hazelwood, který se na seznamu New York Times držel pěkně dlouho a na knižním internetu má svoji vlastní armádu faninek. Olive je doktorantka, která má život naplánovaný přesně jako laboratorní protokol. Jenže když zjistí, že se její nejlepší kamarádka zamilovala do kluka, o kterého měla zájem ona sama, potřebuje rychle dokázat, že je dávno jinde. Tak políbí prvního muže, který vstoupí do cesty. Smůla jen, že je to Adam Carlsen, nejobávanější profesor z její katedry. Z toho nešťastného polibku se vyklube falešný vztah s pravidly, hranicemi a oboustranně výhodnou dohodou. A jak už to v tomhle žánru bývá, čára mezi divadýlkem a skutečností se začne rozmazávat. Olive hraje Lily Reinhardt, nepřístupného profesora pak Tom Bateman. Režie se ujala Claire Scanlon, která natočila i netflixovskou romantickou komedii To zařídíme a má za sebou i epizody Kanclu nebo Brooklyn 99. Hypotézu lásky najdete nově na Prime Video. Pokud dneska hledáte něco hlubšího, musíte zajít do kina.
2: Dr. Evil.
3: Olive Smith.
4: I accept your proposal.
3: To deceive your friend into believing that I'm your love interest?
5: Sounds really bad when you put it like that.
3: Stanford may not be renewing my grant. They consider me a flight risk. A serious girlfriend might change their minds.
5: So we're fake dating. Ah, sorry.
3: I have another meeting now.
5: Okay.

Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc. Poder. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira.
1: Moi, je suis prêt à réaliser. Maintenant.
2: Aujourd'hui, tout le monde adore la nouvelle vague.
3: Action! Do sběratelské řady Criterion Collection dorazil jeden z nejmilejších filmů loňského roku. Nová vlna Richarda Linklatera, tedy film o tom, jak se natáčel film, který změnil kinematografii. Dostává nás do roku 1959 a Jean-Luc Godard je jediný z party kritiků z Cahiers du Cinéma, kdo ještě nenatočil celovečerák. Sedí v kavárnách, má plnou hlavu revolučních nápadů a nulové zkušenosti. Tak vyrazí s malinkým štábem do pařížských ulic a bez pořádného scénáře začne točit u konce s dechem. K ruce má dva herce, naprosto neznámého Jeana Paula Belmonda a obezřetnou Američanku Jean Seberg, která má za sebou hollywoodskou zkušenost a tohle jí přijde jako organizovaný chaos. Godarda hraje Julien Marbeck, Belmonda Aubrey Dalin a Jean Seberg si zahrála Zoe Deutsch. Kameraman David Chambier točil černobíle v poměru stran 1,37:1, tedy tak, jak se snímalo tenkrát. Linklater, který sám celý život natáčí filmy tak trochu po svém, napsal tedy milostný dopis jednomu filmovému rebelovi od druhého. A hlavně je to vtipné. Ten pocit, kdy je člověku 20, nemá peníze ani povolení a je si naprosto jistý, že to celé dělá správně, málo kdo natočil tak přesně. Criterion vydává novou vlnu jako dvoudiskovou edici schválenou režisérem s novým 4K masterem pod dohledem Linkletra a kameramana Chambier. Na 4K Ultra HD disku je film a na Blu-ray bonusy. A těch je slušná porce. Nový audiokomentář Linklatera, dokument z natáčení, rozhovory s režisérem i herci, audiovizuální esej o skutečných lidech, které film zobrazuje, Linklaterův manifest sepsaný před zkouškami a k tomu výběr trailerů k filmům francouzské nové vlny. Novou vlnu najdete nyní na criterion.com.
1: Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue.
2: On n'aura jamais Jean Seberg.
4: I never even said that I'd do the picture.
5: Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne. Hein?
6: Allez,
7: entrons dans l'histoire du cinéma.
6: Oh.
8: Moteur, Raoul. Moteur, Raoul.
9: Moteur, Raoul.
10: Moteur, Raoul. Moteur.
2: En deux semaines, on a eu 8 demi-journées de travail.

0: oproti letním titulům se zářijovým premiérám daří. Mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů v kinech. Začnu u nejhlasitější novinky. Zack Cregger, tedy muž, který natočil Weapons, se pustil do videoherní legendy a jeho Resident Evil sleduje jedinou noc v Raccoon City. Obyčejný kurýr v podání Austina Abramse veze zásilku do města, které se zrovna propadá do chaosu po úniku viru. 90 minut žádné vysvětlování, jen improvizace a útěk. Úplně jiná poloha, za to možná nejsilnější film v programu kin. Francouzský Opuštěný rekonstruuje posledních 11 dní života učitele Samuela Pettyho. V roce 2020 otevřel ve své třídě debatu o svobodě slova, ukázal žákům karikatury s Charlie Hebdo a spustil tím lavinu nedorozumění a dezinformací, kterou už nikdo nezastavil. Vincent Garon natočil obžalobu institucí, které selhaly. Z Berlinále dorazilo do kin historické drama Rose se Sandrou Hiller, která si za svůj výkon odvezla stříbrného medvěda. Po 30-leté válce se v odlehlé německé vesnici objeví voják, který tvrdí, že je dědicem opuštěných pozemků, jenže přišel pod cizí identitou a vydává se za opačné pohlaví. Vizuálně hypnotický film. Z Kolumbie je v kinech Poeta, dramedie je oceněná v Cannes. Oscar je neúspěšný básník a profesionální ztroskotanec, bydlí s matkou a když zrovna necituje sám sebe, potácí se opilý po Medellínu. Nabídka mentorovat mladou studentku je jeho poslední šance. Absurdní komedie s řezavou ironií. Životopisné drama Tony vypráví o 19-letém Anthony Bourdainovi. Nedostane spisovatelské stipendium, tak jede na letní brigádu do restaurace s mořskými plody a poprvé vstoupí do profesionální kuchyně. Hluk, dřina, ostrý humor a parta lidí, která ho konečně někam zařadí. Dominic Sessa v hlavní roli, Antonio Banderas po jeho boku. Fanoušci jihokorejského žánru pozor, Hong Jin-na se vrátil do kin s filmem Hope. Ve vesnici Hope Harbor dochází k sérii násilných incidentů a lovci, kteří po neznámém tvorovi jdou, se postupně mění v kořist. Z domácí produkce je v kinech dramedie Léčivé účinky sebeklamu podle hry Erika Emanuela Schmidta. Nobelista žije v luxusním srubu uprostřed lesů, aby unikl lásce a popřel její sílu. Užívá si, ale taky se topí v osamělosti. Českou stopu doplňuje také Call. Adam má kariéru, rodinu i respekt okolí. Jenže jeho slabost pro videohovory se sexuálním podtextem spustí během jediného odpoledne lavinu veřejného opovržení prakticky v reálném čase. A pro filmové fančmekry se vrací do kin krátký film o lásce Krištofa Kieslowského z roku 88. Meditace o dvou podobách lásky, té tělesné a té platonické. Ze světa dokumentu bodují v kinech dvě položky. Helena Třištíková předkládá 50 let sbíraný časozběrný portrét Báry Basikové. A taky Oasis Don't Look Back in Anger mapuje návrat bratří Gallagherů na turné Oasis Live 25, včetně jejich vůbec prvního společného rozhovoru po více než 20 letech. A na závěr vaši pidižvíci. Francouzská animovaná dívka v oblacích posílá 10-letou Providence a její mluvící morče zachránit svět fantazie kouzelným perem, které mění představy ve skutečnost. A Kojot vrací úder, konečně dává Kojotu Wildovi to, co si zasloužil, právníka. Wilda žaluje Acme za všechny ty výrobky, co mu explodovaly v rukou a z absurdního případu se stává velkolepá honička. Tak to jsou nejlépe hodnocené tituly v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít den z gatva.
0: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
4: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
6: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbu mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
7: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Prodáno.
2: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Libercentro.io.
1: Prodano.
2: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si povíme, jak zastavit asteroid, který by na Zemi neměl nejlepší úmysly. Vědci z Pekingské univerzity Beihang přišli s nápadem, který popsal i Universe Today, a je to nápad krásně drzý. Místo, abychom asteroid doháněli zezadu, jako to udělala mise DART rychlostí 6 km za sekundu, pošleme mu impaktor přímo naproti, rychlostí 100 km za sekundu. Čelní srážka v protisměru s energií zhruba 230x vyšší na kilogram. Kosmický řidič, který si splete nájezd. Jak se ale otočit proti směru celé sluneční soustavy? Chemické rakety na to palivo nemají. Řešením je difrakční sluneční plachta, která neodráží světlo, ale ohýbá ho do strany, takže může zůstat čelem ke slunci. Simulace na asteroidu Apophis ukázaly, že takový impaktor dorazí k cíli za 200 až 300 dní.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A mám pro vás zprávu, která rozpálí i tu nejchladnější nedělní kávu. Vědci podporovaní NASA objevili organismus, který si žije v takovém horku, o jakém jsme si dosud mysleli, že je pro složitý život naprosto vyloučený. A teď proč je to tak zajímavé? Vysoké teploty totiž ničí jemné součástky buněk. A když má buňka jádro, tedy pořádně zabalenou genetickou informaci, je to jako nechat dopis v troubě. Přesto se tenhle tvoreček v horkých vodách usadil, rozmnožuje se a zjevně si stěžuje jen na průvan. Znamená to, že hranice obyvatelnosti, které jsme si nakreslili, byly nakreslené tuškou. A že místa, která jsme odepsali jako příliš horká, si možná zaslouží druhý pohled. Takže až vám bude v létě vedro, vzpomeňte si, že někdo to bere jako komfortní zónu. Mějte se pozemsky!
3: This is a power play. Zoom Radio.

Зона.

klasyka. Zun.

D-I-V-A-B-I-T-C-H.

You better roll out the red carpet.

up and let me sit down. Get up and let me sit down.